0: maj ve smutku a strach jim kouká z očí, už je to na beton, všechno se otočí,
1: kolena se jim přesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti nám akce.

0: koukej, podívej se divnej prachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka psího duch, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás.

to stane tak a tak. Ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li dnes, život je ten, co má být zítra za zvířat.

0: nebudem, musíme dopředu o kousek dál.
1: Po proudu po větru nechcem a nebudem,

0: maj ve smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim přesou, jo, bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá

0: to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka psího duch, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hrácím já svůj medle, s tímhle budeš u nás.

svět nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se, třeba že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li, dnes život je pes, co má být zítra za zvíře.

0: nemaj ve smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, jo, Bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti nám akce.

0: teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka psího duch, už si napsem kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hned.

hned, nikdy nikdo neví, co se může stát. Řeknete třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li,

0: antenne, musí jít dopředu, o kousek dál.
1: Po proudu po větru, nechcem a nebudem.

Gemetter, ja, mijn metter, Gemetteru. Kde je síla, zpátečníku? Kde je síla, větru?

0: ve smutku a strachím kouká z očí, už je to na betonu, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, jo, Bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti

0: teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka psí hodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás.

nikdy nikdo neví, co se může stát. Řeknete třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li dnes život je pes, co má být zítra za zvíře, když jete.